0: 9 hodín 37 minút počúvate Rádio Lumen a ideme opäť do Banskobystrickej katedrály, hoci svetú omšu dnes už máme odvysielanú, ale chceme vás informovať o tom, že v katedrále pokračuje generálna údržba organa. Aj preto počas rozhlasových svätých omší, ak máte pozorné ucho, počujete iný zvuk zo zapožičaných digitálnych organov. S hlavným vedúcim údržby Jozefom Brachtlom, ktorý z firmy, ktorá údržbu zabezpečuje, sa porozprával náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga.
1: Niečo robíte u vás v dielni, niečo robíte tu v katedrále svätého Františka Xaverského. Prezrate našim poslucháčom, lebo niektorí, keď prídu do katedrály, tak počujú rúch, počujú vysávač, počujú možno nejaké tóny, ktoré spúšťate. Čo všetko robíte tu v katedrále teraz?
2: No, my sme v dielne mali pouzety 3 manuály, co sa týče tých potahu. Tady na míste kompletne všetky pišťaly sme vytahli postupne z varhan, ono by naraz nebyli kam dať, ale postupne po manuálech sme všechny pišťaly vystiehovali ven. Museli se vysát a navlhko setřít potom ten prach z těch vzdušnic, z těch chodníků, z celých varhan byly tam i pavučiny, takže to se všechno vyčistilo teďka. Jak máme na kůru ty pišťaly rozdané, tak se zase všechny museli každá vzít do ruky a vyčistit vysavačem a vlhkou zase utřít navlhko. No a postupně jsme si je naskládali dovnitř, do varhan. Akorát jsme si tam nechali pár rejstříků nenasazených, aby jsme tam při ladění, protože takhle velké varhany se nedají ladit hned z kraje, musí se pár pišťal nechat venku, aby tam šlo vůbec šlápnout. Naladí se ty zadní rejstříky a pak se ještě doplní ty přední rejstříky. Takže kompletně vyčištění i pod varhanama, ve hracím stole, pod pódiem, všechno prostě se vysávalo, vyčistilo a všechny pišťaly se čistili.
1: Kedy predpokladáte, že by mohla být končena táto oprava tohto orgánu?
2: Dá se to těžko odhadnout. My jsme počítali, že do toho 25. mája by to mělo být opravené, ale nevíme, ono zase ještě nevíme přiladění, co se nám vyskytne, protože tím, že ty pišťaly byly výjimuté, mohlo se stát, že se některá trošku rozintonovala, to znamená zvukově hraje hůř, tak se musí zase napravit a s tím jsou určité takové jako komplikace, které mohou nastat, ale ne, takže rozhodně do konce mája by to mělo být hotové. Všechno. I s tím laděním, teď budeme, už příští týden začneme ladit, což bude pro ty návštěvníky kostela ještě horší, protože teď vysavač to je vysavač, a když to tam potom jako píská a píská to celý den, různé pišťaly, různé rejstříky, tak to ten lidem jde na nervy někdy. No.
1: Vaša firma se věnuje opravě orgánů v Čechách, na Moravě a tu na Slovensku. Teraz v Banskej Bystrici. Robili ste aj orgán na Španej doline. Prezrate, možno ten najstarší orgán, ktorý ste opravovali, reštaurovali.
2: Nevím to presne, pretože sme ich dělali víc, ale biežne děláme ty barokní nástroje 1730, možná ešte starší 1750, pak sme dělali 1770. Dost varhan vlastne, ale především teda v Čechách nebo na Moravě, u vás sme dělali akorát ve Španej doline. A jenom jedny varhany, ale nový, to nebyla oprava, máme ve Francii, pretože sme dělali v klášteře nový dvůr za Plzní, mají klášter, který má mateřský klášter ve Francii. A oni teda, když jsme jim postavili varhany v novém dvoře, tak chtěli, abych jim postavili i ve Francii, takže máme jediné varhany, které jsou teda ve Francii.
1: Je vám blízká organová hudba?
2: Určitě, tak jako samozřejmě horší je, že já sice jsou ladič varhan a intonér, ale moc hrát neumím, jenom tak pár akordů, protože jsem se učil na housle 10 let, takže určitě, samozřejmě, proto jsme taky tohle povolání dělali, že se nám to líbí a že jsme to chtěli taky postavit a ty problémy všechny pochopit a naladit.
1: Aj naši poslucháči trošku prežívají taký diskomfort, že hráme na pojazdnom orgáne, hráme na klávesoch počas rozhlasových svätých omší, ale aj my sa už tešíme na koniec mája, kedy vlastne tento veľký orgán katedrále bude ukončená táto oprava, alebo respektíve toto ladenie. Čo by ste popriali všetkým tým, ktorí čakajú na tento koniec?
2: Tak určitě bych jim přál, aby zase to aspoň těch 25 let fungovalo, ono sem tam nějaké drobná regulace, ono i teďka děláme, vlastně jsem zapomněl regulaci té traktory, protože za těch 25 let přece jenom, že to jsou táhla dřevěná s různými ložisky, tak se to vytáhne nebo různě rozreguluje, takže musíme kompletně celou tu traktoru zregulovat. Tím pádem bych přál, aby to zase těch 25 let vydrželo a sloužilo to ke cti a slávě Boží.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: Výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať. Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
1: Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Keď navštívite české mesto Žatec a jeho okolie, budete vnímať hrdosť tamojších obyvateľov na svoju stáročia trvajúcu tradíciu pestovania, šľachtenia a obchodovania s chmeľom. Viac nám o tom povie Jakub Jíša z destinačnej organizácie Dolní Poříčí, ktoré sa nachádza na južnej strane Ústeckého kraja.
2: Tady vlastne vidíte, jak žatecký pohoraný červeniak vypadá. Sú to sušené hlávky, ktoré sú nasířené tak, aby byla prodloužená jejich životnost a kvalita. Tohle to, co vlastně tady vidíte, ten oranžový prášek, to se jmenuje lupulín a jsou to ty aromatické a hořké látky, které jsou z toho chmelu nejcennější. Málo se to ví, ale chmel se nepoužívá jenom na vaření piva nebo na chmelení piva, ale používá se i například v kosmetickém nebo farmaceutickém průmyslu. Tyhle ty zhruba 3-4 šištice hlávky chmele, které dáte do vody, uděláte si z toho čaj, vypijete to 60 minut se spaním, vám pomůžou se hezky uklidnit, zrelaxovat a usnout hezkým spánkem. To, co vám potom zbyde z toho čaje, ten rostlinný materiál, tak s tím si ještě můžete umýt hlavu a chmel blahodárně pomáhá vlasové pokožce a vlasům.
3: Tak teda naozaj ten chmel je vzácná rastlinka, jako zjistuje.
2: Ano, říká se tomu dokonce zelené zlato.
3: Čiže z toho se dá normálně kosmetika vyrábať a
2: ano,
3: podobné.
2: Ano, ano. Jsou kosmetické přídavky přímo s extraktem z chmelu a stejně tak i ty farmaceutické bylinné přípravky, které podporují vlastně spánek a relaxaci a usínání.
3: Všetci myslím, že poznáme starci na chmelu, ano. Takže asi tuto má základ.
2: Starci na chmelu pocházejí přímo od nás, z žatecké oblasti. V Žatci se natáčí i spoustu filmů, hlavně historických filmů, z filmů období druhé světové války, s židovskou tématikou nebo odsunu Němců a podobně, protože Žatec byl vždycky na tom pomezí toho českého a německého obyvatelstva a jedno, řekněme, století dominovalo německé osídlení, potom zase třeba například Židé, kteří byli největšími obchodníky s chmelem. Když přijdete v Žatci na hřbitov, tak uvidíte i spoustu hrobů právě starých židovských rodin, které pomáhali ve své době tomu chmelu expandovat po celém světě.
3: Ako dlho sa ten chmel u vás už pestuje?
2: Jasně, ty tradice, je to 700 let doloženo, ale víme, že to určitě je ještě déle. Je to několik století, říkáme až 1000 let, nikdy nepředušená tradice toho šlechtění, pěstování a obchodování s chmelem.
3: Čiže vaši predkovia, kteří teda žili v té oblasti, sa tomuto venovali predovšetkým?
2: Ano, ano, a přesně i proto jsme zapsaní na seznamu světového dědictví UNESCO, protože ta tradice a to řemeslo se předává vlastně po celé generace a u nás opravdu je i výzkumný institut chmelařský a ten dává celému světu jak odrůdy, tak vlastně nové studie, posudky, úplně všechno. Všechno, co se týče chmele, pramení v Žatci.
3: Aspoň tak orientačně bychom mohli našim posluchačům povedať, že ako se ten chmel vlastně pestuje.
2: Určitě. Chmel má takzvanou chmelovou babku, což je vlastně kořenový systém, který je pod zemí. Je to dlouholetá vytrvalá rostlina. Uvádí se, že dokáže plodit až 40-50 let. Je to něco podobného jako vinná réva. Tam taky máte vinnou hlavu, která vlastně plodí několik let. To, co potom vyroste ta lodyha, liána do nadzemní části, dokáže vyšplhat po opoře až do 7-8 metrů, tak ta je potom jednoletá. Každý rok vlastně na jaře se seřízne ten starý kořenový systém, z toho vyraší ty nové haluze, ty se ve směru hodinových ručiček potom namotávají na chmelovodič. Někdy koncem jara, začátkem léta, dejme tomu, když začínají velké prázdniny, tak se chmel dotkne ty svý opory nahoře v těch 8 metrech, potom nahodí takzvanou osýpku, samičí květenství, z kterých jsou potom tyhle ty šištice, které se od zhruba 20. srpna sklízejí právě na těch chmelových brigádách a to už jsou ty starci na chmelu. Takže zhruba takhle vypadá život chmelové rostliny. Potřebuje pro svůj život teda oporu, musí mít něco, po čem se plazí. Dřív to bylo na různých keřech nebo stromech nebo podle potoků, tam, kde skutečně byla ta opora, byl dostatek vláhy a dneska tomu dáváme umělou podporu na těch drátcích.
3: A ještě aj doteraz v Žatci a okolí se pestuje. Tak...
2: Ano, jsme největší chmelařská oblast v České republice a do dneška se pěstuje chmel u nás. Jo, jsou tři oblasti v České republice, největší je teda Žatecká, ta má 4000 hektarů, potom je Ústecká, ta vlastně na ní navazuje, ta je nahoře víc k Libereckému kraji, ta má 500 hektarů, tam vidíte už ten rozdíl 4000 hektarů oproti 500, a Tršická, tu vy máte nejblíž, ta je vlastně na Moravě a ta má 400 hektarů, ta je nejmenší.

lásku, který nešťastník, můžeš říct. Líbá tvou líc. Vzpomeň si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dáti, ty časy je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo skončilo?

Tak jak pak se máš, Maruško? Jestli pak chodíš ještě někdy tančit? Nechodíš? A tak, ty jsi vdaná. No já už jsem taky ženatej. To se nedá nic dělat, musíme tam všichni. Poslyš, a máš ještě ten obrázek? Pamatuješ, byli jsme tenkrát spolu na plovárně. No, já tam nejsem moc vidět, mám takhle trošku hlavu pod vodou. Nemáš. Ty jsi ho spálila? A tak, manžel. No to chápu. Koukej, a tu pihu vedle nosu máš porád, jenom ti trochu povyrostla. A co děti, máš? Jo, to je tvoje, tady ten malinkatej drobeček. Taky Maruška? A tak, to je Kája. Promiň, Karle, promiň. Vzpomín si, že kdysi psal jsem ti dopisy, srdce jsme chtěli si dát. Ty čas je mine, nikdy se nikdy nevrátí. Co bylo, skončilo, začalo, co nebylo, už nejsme zamilováni. Proč jen ti

prosím, ať jí povím, že má srdci trou. Kdo ví, až se doví, z větrnejch stran dá, že jen pro ní voní.